Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Rádio Euronews.
1: Aktuální vlna veder ve Španělsku vedla mezi nedělí a středou k úmrtí 212 lidí. Francie hlásí nejteplejší den v historii měření a rekordně teplé noci. Paříž má zároveň kvůli vedrům naplněné kapacity nemocnic. Město také v pátek zakázalo konzumaci a prodej alkoholu. S neobvyklým horkem se potýkají i Velká Británie nebo Německo. Nové teplotní maximum zaznamenalo taky Švýcarsko. Španělsko podobně jako další evropské země čelí vysokým teplotám. V pondělí a v úterý zaznamenalo nejteplejší červnové dny od začátku soustavného měření v roce 1950. Počet úmrtí, které španělské úřady spojují s vedry, se prudce zvýšil. Mezi 16. květnem a 30. zářím loňského roku v souvislosti s horkem zemřelo podle MOMO 3832 lidí, což je meziroční nárůst o 87%. AFP poznamenala, že země stojí v první linii klimatických změn.

No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

Kámo, nikdy v životě ti nezapomenu, co jsi se mnou musela zažít, když jsem se potácela s tou sračkou Adamem. Podržela jsi mě v každou chvíli. Víš, že jsem tu pro tebe vždycky. Co mu mám odepsat? Na tvoje rady vždycky dám.

0: Dance Radio, Brusel News.
1: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila převod prvních 3,2 miliard eur Kyjevu v rámci unijního úvěru. Celková výše půjčky činí 90 miliard eur a vyplácení peněz je rozděleno na letošní a příští rok. Oznámila to na konferenci věnované poválečné obnově Ukrajiny v polském Gdaňsku. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš, před odletem hovořil o podnikatelské misi do napadené země. Poskytnutí půjčky letos schválili prezidenti a premiéři členských států Evropské unie poté, co se na loňském prosincovém summitu nedokázali dohodnout na financování, které by využilo zmrazený ruský majetek. Původně se měla za půjčku zaručit celá Evropská unie, ale Česko, Slovensko a Maďarsko oznámili, že se na zárukách podílet nebudou.
0: Dance Radio. Dance Radio.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace, Love, Acid. Climax, Club Mix, Rave on Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave on Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my v Dance Radio.

0: Euronews.
1: Aktuální vlna veder ve Španělsku vedla mezi nedělí a středou k úmrtí 212 lidí. Francie hlásí nejteplejší den v historii měření a rekordně teplé noci. Paříž má zároveň kvůli vedrům naplněné kapacity nemocnic. Město také v pátek zakázalo konzumaci a prodej alkoholu. S neobvyklým horkem se potýkají i Velká Británie nebo Německo. Nové teplotní maximum zaznamenalo taky Švýcarsko. Španělsko podobně jako další evropské země čelí vysokým teplotám. V pondělí a v úterý zaznamenalo nejteplejší červnové dny od začátku soustavného měření v roce 1950. Počet úmrtí, které španělské úřady spojují s vedry, se prudce zvýšil. Mezi 16. květnem a 30. zářím loňského roku v souvislosti s horkem zemřelo podle MOMO 3832 lidí, což je meziroční nárůst o 87%. AFP poznamenala, že země stojí v první linii klimatických změn.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila převod prvních 3,2 miliard eur Kyjevu v rámci unijního úvěru. Celková výše půjčky činí 90 miliard eur a vyplácení peněz je rozděleno na letošní a příští rok. Oznámila to na konferenci věnované poválečné obnově Ukrajiny v polském Gdaňsku. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš, před odletem hovořil o podnikatelské misi do napadené země. Poskytnutí půjčky letos schválili prezidenti a premiéři členských států Evropské unie poté, co se na loňském prosincovém summitu nedokázali dohodnout na financování, které by využilo zmrazený ruský majetek. Původně se měla za půjčku zaručit celá Evropská unie, ale Česko, Slovensko a Maďarsko oznámili, že se na zárukách podílet nebudou.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7. Skonto nábytek.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Dance Radio. Dance Radio.

Rádio. Praha 89 a 102,9 FM. Dance Rádio. Dance Rádio. Dance.

Air. Dance Radio. Baví tě drum'n'bassová muzika? Tak laď každý pondělí Rave on Air od 6 večer.

0: do you want me to say? Can you repeat it? Part of my French? Oh, you say pardon, my French. Pardon.
1: Výzkum právě pokračuje, výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 60% na široký sortiment nábytku, od stolů a židlí až po pohovky a šatníky. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Dance Radio. Dance Radio.

Aktuální vlna veder ve Španělsku vedla mezi nedělí a středou k úmrtí 212 lidí. Francie hlásí nejteplejší den v historii měření a rekordně teplé noci. Paříž má zároveň kvůli vedrům naplněné kapacity nemocnic. Město také v pátek zakázalo konzumaci a prodej alkoholu. S neobvyklým horkem se potýkají i Velká Británie nebo Německo. Nové teplotní maximum zaznamenalo taky Švýcarsko. Španělsko podobně jako další evropské země čelí vysokým teplotám. V pondělí a v úterý zaznamenalo nejteplejší červnové dny od začátku soustavného měření v roce 1950. Počet úmrtí, které španělské úřady spojují s vedry, se prudce zvýšil. Mezi 16. květnem a 30. zářím loňského roku v souvislosti s horkem zemřelo podle MOMO 3832 lidí, což je meziroční nárůst o 87%. AFP poznamenala, že země stojí v první linii klimatických změn. Dance Radio. Dance Radio. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace, Love, Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Krise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio. Brusel News.
1: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila převod prvních 3,2 miliard eur Kyjevu v rámci unijního úvěru. Celková výše půjčky činí 90 miliard eur a vyplácení peněz je rozděleno na letošní a příští rok. Oznámila to na konferenci věnované poválečné obnově Ukrajiny v polském Gdaňsku. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš, před odletem hovořil o podnikatelské misi do napadené země. Poskytnutí půjčky letos schválili prezidenti a premiéři členských států Evropské unie poté, co se na loňském prosincovém summitu nedokázali dohodnout na financování, které by využilo zmrazený ruský majetek. Původně se měla za půjčku zaručit celá Evropská unie, ale Česko, Slovensko a Maďarsko oznámili, že se na zárukách podílet nebudou. Dance Radio.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Trefíte se?
2: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Euronews.
1: Aktuální vlna veder ve Španělsku vedla mezi nedělí a středou k úmrtí 212 lidí. Francie hlásí nejteplejší den v historii měření a rekordně teplé noci. Paříž má zároveň kvůli vedrům naplněné kapacity nemocnic. Město také v pátek zakázalo konzumaci a prodej alkoholu. S neobvyklým horkem se potýkají i Velká Británie nebo Německo. Nové teplotní maximum zaznamenalo taky Švýcarsko. Španělsko podobně jako další evropské země čelí vysokým teplotám. V pondělí a v úterý zaznamenalo nejteplejší červnové dny od začátku soustavného měření v roce 1950. Počet úmrtí, které španělské úřady spojují s vedry, se prudce zvýšil. Mezi 16. květnem a 30. zářím loňského roku v souvislosti s horkem zemřelo podle MOMO 3832 lidí, což je meziroční nárůst o 87%. AFP poznamenala, že země stojí v první linii klimatických změn.
0: Dance Radio.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Trefíte se?
2: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Dance Radio.

Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujeme. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

Petr Rudens Rádia, Eli Brown, jeho Desire. Máme po 13. hodině, tak představíme další muziku, která nás čeká už za moment. Bude to novinka Dubs a Playground. Dáme také Alesa společně s Pendulum a kousek s názvem Fade. Krásnou neděli přeju všem od mikrofonu Dance Rádia, jsem Tereza Ročeňová a společnost vám na vlně 89 FM budu dělat do 16. hodiny. Je 13.01. Dance Rádio. Dance Rádio. Dance Rádio.

0: Topic a Out My Head, Féteru Dance Rádia ve 13 hodin 14 minut k tomu. Tak odstartovali jsme to, odbouchli jsme to. No a co nás čeká do té 16? Tak rozhodně bude pár novinek, třeba za chvilku nový Dubs. Taky samozřejmě prozradím, jaká soutěž startuje zítra v Éteru Dance Rádia pro milovníky drum and bassu. Myslím si, že vy byste měli hodně zbystřit. No a budu toho mít ještě mnohem víc. John Summit si pro nás připravil speciální party na zámečku. Uskutečnilo se to, mělo to neskutečný nádech, tak co všechno kolem toho, tak to vám prozradím. No a bude toho ještě mnohem víc. Tak rozhodně držte vlnu. Jsme Dance Rádio, odstartovali jsme Party Break a teď už do oušek. Roger Sanchez, Prodigy a nebo třeba Yes Boon.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

Za náma výborná muzika a Féteru Dance Ráda na 89,9 FM. Teď se podíváme do Velké Británie, kde už od včerejška probíhá neskutečná party na speciálním kouzelném místě. Vypadá to jako takový zámeček. Pořádá tam svůj mejdan John Summit, jmenuje se to, nebo je to pod taktovkou jeho Experts Only. A není to jen tak nějaký mejdan, je to pro milovníky houseové muziky. Včera jste si mohli užít dvě stage, dneska opět dvě stage, kromě Johna Summita tam odehraje svůj set taky třeba Alice Mouse a spousta dalších, třeba Max Styler a spousta dalších jmen. Není to všechno. To kouzelné místo má taky dva labyrinty, jak říká sám John. Chození vlastně v tom labyrintu znamená takovej trošku balanc mezi myslí a tělem, takže to doporučuje všem, kdo dorazí na tuhle party. Kromě toho si tam můžete nechat udělat výklad z karet, můžete si nechat dělat masáž, taky vás čeká kakaová ceremonie a můžete si zacvičit třeba jogu. Je tam toho ještě velká spousta. Já jsem viděla videa, viděla jsem fotky a má to opravdu takovou zvláštní, ale úplně neskutečnou kouzelnou atmosféru. Takže mrkněte k Johnovi na Instagram, tam to všechno najdete, taky mu to hodně slušilo, pěkně se na to je fik. No a teď už další muzika, proběhne Joto Weekend anebo Fred V a Horizon za moment na Dance Radio.

Za náma další Libovka, Cheat Code, Strain a Bloom. Teď se podíváme na Wimbledon. Wimbledon má totiž novou královnu. Včera se odehrál důležitý zápas, nejenom pro milovníky tenisu, ale pro Českou republiku speciálně. V ženském finále se totiž proti sobě utkaly dvě české sportovkyně, dokonce kamarádky Linda Nosková a Karolina Muchová. Jedna z nich teď slaví rozhodně velkou výhru a to je Linda Nosková. Ženský a hlavně český tenis má tak novou šampionku a bylo to neskutečné. Samozřejmě gratulujem oběma, protože dostat se do finále Wimbledonu je to neskutečný. Takže nejenom vítězce, ale taky její spoluhráčce samozřejmě gratulujem. Teď už další muzika, Gatti, Martin Solveig a možná se vejde i Fastboy. Za moment na Dance Radio.

Za náma Fastboy, Féteru Dance Rádia, Beautiful Life a ono, život je krásný. Teď už pokračujeme dál, pode mnou už pomalu slyšíte výborný kousek, je to nový Axwell, Whatever It Turns On You. Čeká nás taky Maduk, Still In Love. Bude toho ještě mnohem víc, bude to velká taneční jízda na vlně 89, 102,9 FM, už za momentík. Je 14 hodin. Dance Radio.

Jack Vince a kousek s názvem Yes. Máme necelou minutku před 14:15 a já jsem tady narazila na článek, docela mě to zaujalo, protože my když jedeme tady, a nejenom tady, ale ve spoustě budov jsou výtahy. My tady teda v rádiu máme 4 výtahy, a 3 z nich mají obrovský zrcadla a nejsem jediná, kdo se tam upravuje, kdo se tam dělá selfiečka a podobný. No a vlastně řešilo se, že spousta lidí ani netuší, že vlastně není to úplně o té estetice jenom, ale že se jedná o takový psychologický prvek, proč tam jsou tak velký zrcadla, protože prostor se zvětší a lidi, když během jízdy něco dělají, něco upoutají jejich pozornost, ať už je to koukání na sebe v zrcadle nebo cokoliv jiného, tak tu cestu vnímají jako kratší. Mně se teda vždycky zdá, že se ty dveře zavřou, už se hned otevřou, jezdíme do 3. patra. Tak zajímá mě, co ve výtahu, kde jsou zrcadla, děláte nejčastěji vy. Tý slušný formě teda samozřejmě. Teď už další muzika, proběhnou AKN, Axwell, Groove Armada anebo Chainsmokers a The Cure. Už za moment na vlně Dance Rádia.

Becky Hill za náma, Féteru Dance Rádia. No a co je před náma, tak důležitá informace pro milovníky drum and bassu. Blíží se nám velký festival Drum and Bassová jízda, velká od 37. do 1.8. se u jezera Most bude konat právě tato obrovská party a vy můžete být u toho. Chystá se Let It Roll 2026. Dance Radio pro vás má lístky. Od zítřka, od pondělí 13.7. až do pátku 17.7. budeme každý den soutěžit o dva celofestivalové lístky. Stačí se vychytat v éteru Dance Radio výherní signál, který můžou být Chasing Status, Pendulum nebo Wilkinson, ale pozor, ne všechny songy budou výherní, musíte vychytat tohle, takže pozorně poslouchejte vždycky moderátora, co říká a potom stačí vychytat výherní signál a můžete vyhrát. Jinak kromě Chasing Status, Pendulum se můžete těšit třeba taky na Cayman Crockett, Hybrid Minds, Coven, Netsky a Don Diablo, tam taky představí svůj projekt Control Alt Delete a spousta dalších jmen. Tak zajímá mě, na koho se nejvíc těšíte, můžete nám to prozradit na našich sociálních sítích. A teď už muzika, proběhnou Skyline, Sammy Virgie anebo Jamiroquai a Cosmic Girl už za moment na Dance Radio.

0: Za náma Féteru Dance Rádia, Maupi, Your Mind is Dirty. Teď koukám do kalendáře, vidím, že svátek slaví Bořek. Tohle jméno je slovanského původu, v České republice ho má 669 nositelů, jejichž průměrný věk je 38 let. Dneska je taky den lidí s očima různých barev. Ano, i takový lidi jsou, kdy mají každý oko jiný. Je to vlastně pouze 2% populace a říká se tomu heterochromie. Mají třeba modrý a hnědý oko, takže pokud znáte někoho, tak je to tak. A dneska slaví taky zvířátka. Je to Space Cowboy a z kočiček je to Brigita a nebo Brixy. Samozřejmě gratulujeme, ať už slavíte cokoliv jiného, ať výročí narozeniny, cokoliv. Ale teď už nás čeká všechny milovníky taneční hudby, další muzika. Proběhnou Korolová, Ferry Corsten a nebo Band a Trippin. Zná den se rádou za chvilku.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Bacon Popper Free v éteru Dance Rádia chvilku před 15. hodinkou, co nás čeká po 15, tak bude to novinka. Nový Robin Schulz, Better Times. Bude taky Madonna, I Feel So Free, Peggy U remix. Další muzika čeká Féteru Dance Rádia už za moment na 89 102,9 FM. Je 15.01. Dance Rádio.

0: Alok Fetru Dance Rádia, společně jsem taky Sigela Ellie Goulding, All By Myself na 89.129 FM ve čtvrt na čtyři. Teď ale mrknem do Chorvatska, kde právě tento víkend probíhá Ultra Music Festival. Mohli jsme si užít spoustu zajímavých jmen, ale byl tam taky jeden velký návrat. Po 5 letech se objevil na pódium Dash Berlin. Víme, že proběhlo spousta sporů o užívání tohodle jména, takže Jeffrey Sutorius nějakou dobu byl jako Jeffrey Sutorius. Teď se mu vrátilo jméno a on se oficiálně vrátil na hlavní pódium Ultra Europe ve Splitu v Chorvatsku. A 5 let potom, co se všechno stalo, tak nebo co se to řešilo, tak vystoupil včera a už brzy za týden, za 5 dní tak nějak, se můžeme těšit taky na novou kapitolu, další kapitolu projektu Dash Berlin, a to je vydání alba, který se jmenuje Lonely Man. Takže máte se rozhodně na co těšit. Pokud jste byli milovníci projektu Dash Berlin, je to zpátky a taky nás čeká už příští týden nový album. Teď už nás čeká taky další muzika. Fetru Dance ráda zazní Georgia Smith, Robin Schulz anebo Kyan Albert a Made of Sun.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Dance Radio. Dance Radio.

0: Teď mrkneme už na ty DJ, že jo, samozřejmě. Tak na desítce se umístil Z, na devítce je Alan Walker, na osmičce DJ Snake, sedmičku obsadil Steve Aoki, šestka Calvin Harris, pětka Skrillex, čtyřka David Guetta, na trojce je Martin Garrix, toho sleduje přes 15 milionů lidí, na dvojce je Marshmallow 28 milionů, no a na jedničce králuje Alok, který má taky přes 28 milionů, skoro 29. Tak je to neskutečný. Rovnou mi to propalte, koho sledujete vy nejradši, a teď už další muzika. Gorgon City, Miss Monique nebo Crazy Biza a k tomu samozřejmě taky pozvánka na vysílání Dance Radio.
1: Dance Radio. House, trance, techno, drum and bass, tech house. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio. Soutěže o volňásky na ty nejlepší mejdany a festiáky. Taneční shows od nejznámějších DJs a producentů. Aktuální informace ze světa taneční scény. To naladíš každý den od rána.

Lost Frequencies, Like I Love You v éteru Dance Rádia na 89.120.9 FM. Než se rozloučím, pozvu vás rovnou na vysílání Dance Rádia. Od 18 hodin se na vás čeká a chystá Chris Sadler se svým Climaxem, takže rozhodně držte vlnu i po 18 hodince. Od mě za chvíličku ještě je česká tvorba David Nováček anebo třeba Kosmo. Loučím se, mějte se, přes prázdniny, pořád Showtime v úterý není, máme prázdniny, s hostama se na vás budeme těšit zase od září. Každopádně za týden v sobotu se budu těšit, tak se mějte krásně, úžasně a papa, ahoj.

0: Euronews.
1: Aktuální vlna veder ve Španělsku vedla mezi nedělí a středou k úmrtí 212 lidí. Francie hlásí nejteplejší den v historii měření a rekordně teplé noci. Paříž má zároveň kvůli vedrům naplněné kapacity nemocnic. Město také v pátek zakázalo konzumaci a prodej alkoholu. S neobvyklým horkem se potýkají i Velká Británie nebo Německo. Nové teplotní maximum zaznamenalo taky Švýcarsko. Španělsko podobně jako další evropské země čelí vysokým teplotám. V pondělí a v úterý zaznamenalo nejteplejší červnové dny od začátku soustavného měření v roce 1950. Počet úmrtí, které španělské úřady spojují s vedry, se prudce zvýšil. Mezi 16. květnem a 30. zářím loňského roku v souvislosti s horkem zemřelo podle MOMO 3832 lidí, což je meziroční nárůst o 87%. AFP poznamenala, že země stojí v první linii klimatických změn.

0: u Flandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

0: Rádio, Brusel News.
1: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila převod prvních 3,2 miliard eur Kyjevu v rámci unijního úvěru. Celková výše půjčky činí 90 miliard eur a vyplácení peněz je rozděleno na letošní a příští rok. Oznámila to na konferenci věnované poválečné obnově Ukrajiny v polském Gdaňsku. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš, před odletem hovořil o podnikatelské misi do napadené země. Poskytnutí půjčky letos schválili prezidenti a premiéři členských států Evropské unie poté, co se na loňském prosincovém summitu nedokázali dohodnout na financování, které by využilo zmrazený ruský majetek. Původně se měla za půjčku zaručit celá Evropská unie, ale Česko, Slovensko a Maďarsko oznámili, že se na zárukách podílet nebudou.
0: Dance Radio.

Live on air. Dance Radio. Baví tě trannbassová muzika? Tak laď každý pondělí Rave on air od 6 večer.

Dance Radio. Dance Radio. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

Tak není to jinak, já jsem Chris Harla, vítám vás u další dílu Climaxu tady na Dance Radio. Zpátky ve vašich uších a s vámi až do devíti.

zpátky podle normálního formatu. Já jsem živě ve studiu Dance Radio a od 7 mám host, který přijde dneska, se říká DJ Subculture. Dáme si rozhovor, dáme si pár pikantních otázek a samozřejmě se dáme set. Od 7 DJ Subculture, pak od 8 zahraniční mix, tentokrát pokází ze Španělsko. Español. A má na svědomí týpek, který pochází z malého města kousek voda Barcelona. Od 8 George Privati. Ale první hodinu pro vás míchám živě ve studiu já. Tak pojďme na věc, posloucháme Climax tady na Dance Radio.

send your funky track, man. Svědomí kanadský DJ, producent, který jsem kdysi dávno měl jako host na Climaxu, když Climax se sídlil v pražském klubu Roxy. Je to Hatiras a jeho nový track Oh Yeah na jeho vlastní label Space Disco Records. Funky AF. To jsem hrál ve čtvrtek na Mejdanu na Kalvěvářském filmovém festivalu. Fungovalo úplně skvěle. Hatiras to umí.

Ahoj, starý kamarád z Amsterdamu Olaf Basovský. Na starém novém, staronovém labelu Work Records, tak Work Records kdysi je, když jsem já ještě hrál za Vinilu, to byl velice respektovaný holandský label, tak nějak to zmizel ze scény a teď je to zpátky pod palcem právě Olafa. Tenhle ten track vyjde, a nevím, asi za 2-3 týdny. Jmenuji se ta Maria Olaf Basovský pro Climax tady na Dance Radio.

je pro mě jeden z nejpřekvapujících tracků poslední několik měsíců. To má na svědomí dva týpci z Belgie, Filterheads, samozřejmě jsou dost známi i tady v Česku, ale známí spíš hrajou a produkují techno, tohle rozhodně techno není. To je takový high energy, happy house. Track se jmenuje Heavy Disco, s tím jsem začal svůj set včera na Sabotáž Open Air. Na Sabotáž jsem hrál už po několikrát, vždycky je to dobrý mejdán, včera obzvlášť, takže děkuju všem, kteří přišli včera na Sabotáž a kteří si užili Heavy Disco od Filterheads.

Před chviličku jsme měli belgický duo Filterheads, to je další belgičan Siege. Track se jmenuje Burn Down the House. Jinak už je tady se mnou ve studiu můj dnešní host Subculture, už za cca 8 minut. Ladies to Climax. Tady na Dance Radio.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Dance Radio. Guest Mix.
2: Můj dnešní host je člověk, který je na nás velice milé udělal si čas. My jsme potkali naposledy a už nepamatuju to město, ale se snažím vylovit z paměti. Pamatíš, kde to bylo, když jsme se potkali naposledy?
3: Naposledy jsme se potkali v Alcatraz v Klatově.
2: Skoro okolností jsem hrál jako 10 km od Klatovy, teda včera večer. Každopádně můj dnešní host je DJ Subculture. Nazdar ty kluku.
3: Nazdar.
2: A musím asi jako vysvětlit, chudák Dominik je trošku nervózní, protože přines sebou dneska hard drive, kde má svoji muziku na dnešní set. Hard drive nějak nefunguje, nebo respektive spíš jako naše playery nepřijímají hard drivey, takže zatím se budu dělat moc hovou, budu zároveň se snažit rychle dát něco na flashku, ale mi se nějak to vymyslím. Je to český profil, takže věřím tomu, že něco s tím uděláme.
3: Budu se snažit.
2: Pro lidi, kteří ti tolik neznají, já myslím, že jestli se nemýlím, ty jsi dřív vystupoval pod jiným jménem, je to tak, nebo ne?
3: Ano.
2: A to jméno bylo?
3: To bylo Adam Lohyb.
2: A proč jsi vlastně změnil jméno na Subculture a proč vlastně Subculture? To je hodně jako široký pojem.
3: Je to kvůli zahraniční produkci a vlastně taky hraní v zahraničí.
2: Aha.
3: A vlastně Adam Lohyb, oni mi všichni říkali Adam a to bylo vlastně jako divný, protože jsem Dominik, že oficiálně, takže jako, ale to byla sázka tenkrát jako s kámošema, že jsme se takhle jako nějak opili nebo něco takového a dívali jsme se na jména dětí a tohle z toho vypadlo tam hned prý Adam, podle toho prvního slova v abecedě A,
2: jasně.
3: Adam.
2: Aha.
3: A ono tam hned zatím bylo Adam Lohyb a to je celý jméno, jakoby, takže to bylo velmi originální, takže vlastně to byl první.
2: Rozumím. A ty jsi teda vyhrál tu sázku.
3: Jo, přesně.
2: A co jsi vlastně vyhrál? Jenom, jako ta možnost nosit
3: upřímně to se nějak nepamatuju tohle, ale jak jsem hrál na tom zahraničním vlastně postu, jakože Kypr, Ibiza a ve Španělsku a různě takhle v Evropě, tak už jsem si říkal, že vlastně Adam Lohyb nemá takovej jako, je to takový moc jednoduchý, jo, když jsi říkal Subculture, jako takový jakoby víc kulturní, jo, jakoby, že vlastně kulturní.
2: A ty jsi kluk z Prahy, nebo?
3: Přesně tak.
2: Ano, a jak kluk z Prahy, takový skromný kluk z Prahy dostane například do Ibizy, který je taková taneční meka?
3: Hele, je to tak, že prostě jak člověk hraje nějak postupně časem, se snaží a jak si člověk zve DJs nebo dělá vlastně svoje akce, tak oni se ti sami ozývají nebo takhle. Já jsem tam vlastně před rokem, v roce 2025, což vlastně dává logiku před rokem, a to jsem byl v Benidormu a tam jsem byl 32 dní a tam jsem vlastně hrál něco jako u nás prestižní klub, nevím, jestli můžu jmenovat.
2: Myslím, že určitě.
3: Tak vlastně u nás je to vlastně duplex, tak u nich je to vlastně Broadway, jo, Benidorm, takže tam jsem se dostal jsem další možnost hraní a pak jsem dostal druhý den nabídku zahrát se na Ibize, což bylo pro mě úplně fascinující. Obrovská zkušenost, obrovská nervozita, jo, jako to bylo.
2: Tomu rozumím.
3: A ještě k tomu, jak to cloumalo, protože já jsem neletěl letadlem, protože jsem byl v tom Benidormu, tak jsem jel trajektem, takže jak to cloumalo, tak ještě ta nervozita k tomu a tohle z toho, tak to bylo úplně perfektní.
2: Přiznávám, že neznám tolik, jako můj znalost španělské je, není úplně nejlepší.
3: Kousek od Alicante to je.
2: Jo, takže je to Benidorm je ve Španělsku.
3: Ano, přesně tak na jižní části.
2: Ibiza je samozřejmě španělský ostrov.
3: Přesně tak, a nahoře je Mallorca.
2: A jak to hodnotíš, jako nakonec, samozřejmě chápu, že jsi byl nervózní hrát se na Ibize, jak potom máš pocit?
3: Ta mentalita je úplně jinačí, tady u nás prostě všichni chodí kolem ty půlnoci nebo kolem ty jedenáctý a musím říct, že jako jsem úplně koukal, skoro prázdný bar nebo prázdný klub a oni začínají chodit kolem třetí rána a čtvrtý rána, takže to takhle mají otočený, je to takový jako zajímavý.
2: Já rozumím.
3: To je skvělá náhod, jako prostě.
2: Já pamatuju, když já jsem šel do klubu, chodíval do klubu v Anglii, u nás byl běžný, že kluby zavírali ve 2 ráno, to znamená, že ten prime time byl jako ve 12, takže to jo. Přesně něco jiného. Takže kromě Ibiza, Benidorm, tam máš ještě...
3: Kypr, Larnaka, Ayanapa, pak ještě, to bylo, Slovensko to není vlastně, že jo, tak Itálie, Pescara, že jo, třeba například.
2: Tomu rozumím, no. A Kypr asi jako, kdyby by někdo slyšel z Kypru, asi mi nedávaj, a já Kypr přeci jenom považuji za tak trošku jako kousek Řecka.
3: Jo, i když to je jediný, jako... co vím, no, jako, že vlastně prosím jedno pivo, se parakele mi je bíre, jo, prostě, jako, to je to, co jsem si chtěl naučit vždycky.
2: No a jak Kalej na Kypru? Kypru jsem byl spoustukrát, ale ne do klubu, takže netuším.
3: No, tak Ayanapa je vlastně centrum, že jo, to je něco jako prostě, jak ten Benidorm, to je vlastně španělský Miami, když to řeknu, jo, když odbočím, tak vlastně v Americe máme Miami, že jo, a v Evropě je španělský Miami, pobřeží a tohle, Benidorm, jo, a co se týče tady tohohle z toho, tak je fascinující v jedné věci, že vlastně ten Kypr má jedno město, a město Ayanapa, a to je party město, tam je klub za klubem, jo, tam je asi třeba 100 klubů, a v té chvíli prostě absolutně jako...
2: Rozumím.
3: Skutečný, jo.
2: Aha, okej. Až aby jsme vrátili zpátky do Česka, jak hodnotíš, když máš ty zkušenosti od jinouž, jak hodnotíš ten český publikum klubový?
3: Tak je to od té doby covidový, to je tak jako na vážkách, no. Já jako to řeknu upřímně, jako...
2: To je diplomaticky řešeno.
3: Ano, správně. Já tomu nemůžu říct nic, jako.
2: Jasně. A už jsme...
3: Já myslím, že posluchači sami vědí.
2: Jo, je to, já myslím, že většina určitě, jo. Každopádně jsme v prostřed léta. Jak si užíváš léto? Jestli jsi měl nějaký festivalový hraní, nebo spíš si dáš relax doma?
3: Já jsem, jak říkám, jak jsem dělal produkci, jak jsem vlastně rozjel svůj vlastní projekt. Měl jsem tady mít nejmenovanýho vlastně slavného DJ, vlastně Matadora taky, že jo, ze Španělska, hodně známýho. Což asi možná někdo věděl nebo nevěděl, nevím, jestli to můžu říct. Asi to není oficiální teďka.
2: Já myslím, že no. No, mimochodem potom co hraješ ty, nebo snad hraješ ty, když už dáš to koupit tu flašku, tak George Privatyho máme jako 3. hodina, takže aspoň si toho užijem.
3: Mega cením, tak já mu to nenapíšu a natočím. Ale to je týpek hrozný, jako fakt je úplně v pohodě.
2: A ty ho znáš osobně?
3: Neznám, já jsem znal ještě nějaký jiný DJ a on si to ověřoval samozřejmě, že jo, jak jsem hrál prostě někde, tak se ptal na mě, kdo jsem, co jsem a že tohle, takže...
2: No, aby jsme vrátili k tomu, jasně? K té původní otázce, jak si užíváš zatím léto?
3: No, tak pracovně, no, mám ještě nějaký plány teďka na říjen, tak uvidíme, do té doby třeba se mě ještě pozve, kdo ví. Mám zajímavého interpreta, pokud to dopadne. Ono to taky teďka bude mít vlastně v říjnu, bude mít turné vlastně evropský, tak uvidíme, jak to dopadne, no. Tak.
2: A takový, když děláš svoje akce, vybíráš si interpret podle vlastního vkusu, nebo část vkusu, část, jako co se myslíš na lidi, jak budou lidi na to chodit?
3: Já se snažím, aby tady ta produkce prostě nezaostávala, protože v dnešní době může být furt stejný DJ hrát furt na stejný jakoby úrovni a v dnešní době vlastně co se týče jako nejdůležitější je prostě kvalita a produkce, jo, nejde o, že má 300 tisíc lajků nebo něco, ale ta produkce, to je základ, jo, prostě za mě jako produkce. Chci sem dovážet vlastně kvalitní produkci, jo, jako prostě do České republiky, protože mně to přijde, že tady asi jsou jenom 3 agentury, co dělají fakt výborný a dováží sem taky dobrý interprety, jo, nebudu jmenovat, bych dělal taky reklamu, že asi víme všichni, o kom se jedná. Poslouchá, tak bude vědět.
2: A kdybys měl na to neomezený rozpočet, koho by si pozval sem do Česka?
3: No, to je asi jako velká těžká otázka, ale já jsem za Arbat nebo Kamalfet nebo ty dva velký, nejslavnější na světě, Calvin Harris a David Guetta.
2: Jo.
3: Jo, udělal bych jeden den. v sobotu třeba Kevin Harris a v pátek bych udělal Davida Guettu, jako prostě, kdybych měl neomezený. Ale což se asi nestane a myslím si, že po tom, co jsem četl ty recenze na toho Kevina Harrise, je mi to líto. Ještě jsem to neudělal.
2: Tak skoro okolnosti jsme měli, jsem byl minulý týden, byl to minulý týden? Přijde mi jako měsíc zpátky. No a byl jsem minulý týden na Beats for Love a první večer hrál právě Calvin Harris. Už v úterý přijel dvě autobusy, tři kamiony a 36 lidí, takže přeci jenom Calvin je známý tím, že je snad nejdražší DJ na planetě.
3: Ano, je nejdražší.
2: Ale jestli on dostane jako čtvrtinu toho fee?
3: No, já jsem slyšel, že ředitel festivalu Beats for Love, nevím, jestli můžu říct jméno, můžu, asi jo.
2: No, Kamil, ano.
3: Jo, Kamil, přesně. A jde o to, že on to tam sám jako říkal v nějakým Reelsu, jak dělal vlastně pozvánku, že prý to 40 lidí, jako, to je jako celý, já si říkám, co tam všechno je, jo, jako prostě v tom, co musí, jako, to není jako nějaký jednoduchý DJ, který prostě přijde.
2: Bylo to složitý.
3: No tak samozřejmě, tak jako nedokážu se představit půlka hotelu vlastně jenom Kevin Harris. Jako,
2: no, jo. Oni přijedou, no, tak jako ta většina ty lidi měli jako ty durbusy, ale problém byl už úterý večer, úterý než dřív, než začal ten koncert. Přišli ty lidi, začal ty programování a už jako připravujou ta show už jako předem. Skončili, já nevím, půl třetí, tři ráno a chtěli jako těch 36, 35 nebo kolik to bylo lidi jako sprchovat. No,
3: no to je...
2: a seš jako na pole, no, v podstatě, jako no, co jasně. Bude. Bylo to trošku složitý. No, každopádně, jenom jako než pustíme do druhé půlky rozhovoru, jak to vypadá s tou flaškou?
3: No, no. S flaškou nebo s fleškou?
2: To, jestli nevíde flaška, tak musí být flaška. No,
3: a to asi jo. Jo, mám poslední to, ten, poslední složku a je tři čtvrtě, tak to dáme.
2: Okay. Dobře, tak jdeme na druhá půlka, se to jmenuje.
3: Vypadá to nadějně.
2: Spověď Spovědnice Chrise Sadlera.
1: Spovědnice Chrise Sadlera.
2: Tak, začínáme z Leka. Občanské jméno, prosím.
3: Občanské jméno, jako úplně celý komplet.
2: No, tak jako jak seš? Jak seš být Dominik. Tajemný? Dominik, dobře. Věk?
3: Dominik.
2: Věk?
3: Jo, věk, jo, sorry, jo, já jsem byl deset. Ono to dělat dvě věci na jednou, to je taky těžký, jo.
2: Já mi to prosto jasně.
3: To umějí jenom ženy, tak sponěš. 30.
2: Jsi svobodný nebo ve vztahu?
3: Ve vztahu.
2: A zrovna teď nás poslouchá přítelkyně, partnerka.
3: Určitě.
2: Takže máváme, sice nejsme vidět, ale máváme.
3: Ano, máváme, máváme.
2: V kolika letech jsi přišel o panictví?
3: Je, to jsou otázky. No. Já myslím, že 14 nebo 15, to bylo na střední, nějak tak, nevím, nějak tak.
2: No. Ale tolikrát první sex je podobný jako DJ, první DJ set, že za moc nestojí, tak
3: jo.
2: Jak to bylo pro tebe?
3: To si asi nechám pro sebe, ale stejně nepamatuju, jako upřímně.
2: Jakou hudbu si poslouchal, když jsi byl mladý? 12 letý Dominik.
3: Tak Helenu Vondráčku, že jo.
2: Ok,
3: třeba dobře. Třeba Dominiku, nebo něco takového, že to jsem poslouchal furt. Ne, celkově miluju 90, 80, jako Captain Jack, nebo tyhle, že jo, prostě Fun Factory.
2: Jasně. A chodíš občas na ty festiáky, ty 80, 90, ty retro festiáky?
3: Ne, nechodím. Já si to radši pustím doma, můžu to zamíchat sám.
2: Jasně. Popiš se ve třech slovech.
3: Tak... umělecký, muzikální, dobročinný třeba, něco takového.
2: Kdy jsi měl svoje úplně první hraní jako DJ?
3: Fú, tyjo, to už si nepamatuju upřímně, ale myslím si, že to bylo nějaký, tyjo, když jsem stál na, tyjo, to bylo na Václavském náměstí, tam mi tam vzal táta v 8 letech.
2: Aha.
3: A ty jo, si to nepamatuju, že jsme měli, kdybyl táta měl kamaráda a on je slavný docela DJ, nebo teď už jako by to zastarl asi nejspíš, nebo já nevím už, ale ty jo, už to nepamatuju, v nějaký takový jako Plzeň tam byla a hrál jsem tam jako DJové, já jsem tam poprvé jako stál a koukal jsem, zkoušel jsem to.
2: Jasně.
3: A to byla ještě taková ta starý, že jo, stovky nebo dvou stovky, jo, prostě pija, což dnešní DJs ani nevědí, co to znamená.
2: No.
3: To je takový to, když si třeba vezmeš 850, ještě nebyly linky, tak zapomeneš jednu flešku a vlastně nehraješ.
2: No, linky je to dneska, konec. No.
3: Je to konec, přesně.
2: Kdy jsi naposled porušil zákon?
3: Porušil?
2: Ano. Kdy? Můžeš mi říct jak, ale stačí kdy.
3: Já jsem porušil zákon.
2: Nebo jsi takový slušný kluk, že...
3: Tak nikdo snad není slušný, ne? To by nebyl ten svět zábavný.
2: Je to tak, no.
3: Ale, no... Opravdu nevím, teď...
2: Dobře, nevadí, jdeme dál.
3: Sorry, nevím teďka.
2: Kromě jídla, vody a mobilu, které dvě věci bys chtěl mít se sebou, kdybys troskotal na opuštěném ostrově?
3: No, asi míč pátek. Nejlépe basketbalové, jako se nenudil.
2: Jasně, ano.
3: No a... Asi led, no, pokud bych mohl jakože, protože jako se skladit nebo něco.
2: Rozumím. Jako,
3: nevím, můj názor.
2: Co byl nejlepší dárek, který si kdy někomu daroval? Ne, co jsi sám dostal, ale někomu daroval.
3: No tak já myslím, že dárky jsou od toho, jakože, jako je to hezký, že to potěší, ale je důležitý, když prostě člověk přijde sám a aby tu dotyčnou nebo někoho viděl. Prostě
2: jasně.
3: To je taky, jo. Prostě
2: je to tak.
3: Není to prostě jenom o tom, aby to bylo drahý nebo něco, ale nejdůležitější je ten dotyčný, že má jako přijet nebo
2: feeling.
3: Něco. Ano, přesně, přesně.
2: Jasně. Kdyby jsi natočil film o tvém životě, který herec by hrál v hlavní roli tebe?
3: Jo, to je můj oblíbenec, no.
2: A ten je?
3: Může být zahraniční nebo český?
2: No, jo, může nebo být úplně jak seš.
3: Oboje, možná Jiří Angler, český,
2: no.
3: Nebo Langoš, se omlouvám, pane. Co vás zrovna potkala Karlový Var, v úterý. každopádně ten Lee Nielsen, no, to je jako, moje jako srdcovka, no.
2: Uh-huh. S kým bys si chtěl být uvězněný ve výtahu, když už musíš tam být?
3: Asi s telefonem, no. Tak.
2: Kdybys mohl mít jednu superschopnost, jakou bys si vybral a proč?
3: Nevím, asi lítání.
2: Ok, a proč?
3: No, tak jsme noční tvorové, tak aspoň bych už mohl být ten netopír, že?
2: Kdybys musel vybrat jednu skladbu, která by hrála po každé, když vstoupíš do místnosti, která by to byla?
3: Tak Camelfet, Arbat, jo, prostě, nebo Tin Liquor, to je prostě pecka. Jako
2: a Dominik má na sebe dneska i Camelfet triko, takže...
3: Jo, to je limitovaná edice.
2: Jo.
3: Si to nevidíte, ale...
2: Jaký je tvoje největší tajná neřest?
3: Tajná neřest?
2: Je mezi námi.
3: Ty
2: já
3: jo.
2: Nikmu to řeknu.
3: To nevím, to je upřímně.
2: Nemá žádný neřesti.
3: To nevím.
2: Dobře,
3: no, okay. Nechám se to pro sebe.
2: Kdyby ses musel na celý zbytek života vzdát orálního sexu nebo pizzy, co bys vzdal?
3: Tak to nevím teda upřímně, to je taková hezká otázka.
2: No, proto je to tady, dobře, tak jako, trvám na odpověď.
3: No, tak...
2: Co vzdáš?
3: No tak asi dám tu první možnost. No.
2: Orální sex. Co chlastáš?
3: Jo, tak to já mám rád Room. Můžu říct i značku?
2: Já myslím, že jo.
3: Jo, v pohodě. Mm-hmm. Moje oblíbená značka je Bumbu.
2: Bumbu? Vlastně,
3: ano, Bumbu. Jo, ona je vlastně poslední dva roky na prvním místě v České republice s premium vlastně Roomu.
2: Aha.
3: Skoro náhod jsem dokonce s něma.
2: A pěš to čistě nebo s kolou nebo?
3: Čistě samozřejmě, to je premium, to není Kuba Libre, to není Ava.
2: Pardon.
3: To u Bacardi.
2: Tlašíš zubní pastu zprostřed tuby nebo z konce?
3: Ještě jednou.
2: Tlašíš zubní pastu zprostřed tuby nebo z konce?
3: Ze začátku, ne? Jako normálně.
2: Jo.
3: No jasně, začátek, ne?
2: Dobře.
3: Když to otevřu, tak jestli přece... Jo, takhle, jo, tlačím. No, jo. Myslím, že z prostředka.
2: Jo. Tak já myslím, že budeme kamarádi a takhle ne teda.
3: Já nevím, teďka, jako, já jsem tě pochopil už, ale dobře, ok, fajn.
2: Co bych právě teď našel u tebe v lednici?
3: Jo, plnou ledničku, všeho možného.
2: Jo, dneska byl nákup?
3: Jo.
2: Ok. Jaký je tvůj neužitečnější talent? Takže talent, který umíš, ale nehodí se k ničemu.
3: Jakože třeba, tak jako kreslení třeba, jako mě hodně baví kreslení.
2: Jo. Ok. Kdybys napsal autobiografii, jaký by to měl název?
3: Nevím, upřímně. Já teďka jsem úplně zarazil.
2: Dobře.
3: Ona teďka jak sleduje člověk všechno tohle.
2: Já mi to jasný, já musím jako vysvětlit jako vždycky, nebo
3: já pokud, se zažím poslouchat
2: pokud ten DJ přijde, aspoň tak 15 minut předem, tak necháme jako přečíst ty otázky. Bohužel Dominik měl takový jako trochu ve stresu kvůli té flašky, to já myslím, že asi nestačí úplně no, přečíst ty otázky.
3: Ono to jde o to, že to je ten hard disk, že jo. No, to jsme zvyklý prostě na ty.
2: No a když už se blížíme k konce, tak ta flaška už jako
3: vypadá to, že to něco, jo.
2: Jo, něco tam bude. Ok, tak musíme dodat do jako přístroje, že?
3: No, samozřejmě musíme
2: zkoušet. Co bys udělal jako první, kdyby jsi měl stroj času?
3: Ty jo, asi bych se někam přemístil, no. Asi do Španělska.
2: Aha, ok, dobře.
3: A jako upřímně, chci tam zase prostě normálně, já bych tam chtěl opravdu žít, jako v tom Španělsku, nádherný, potraviny výborný, všechno, co tady máme my, tak to je prostě úplná jiná.
2: Jasně.
3: Bohužel, jako, to mě mrzí. Tam jako,
2: a mají lepší počasí.
3: Já jsem tam byl 30 dní a
2: nechtěl jsi domů.
3: Nechtěl jsem jít domů a možná teďka v říjnu, no, ještě 43 dní, nebo uvidíme, jak to dopadne.
2: Mhm, ok. Byl bys radši, kdyby na tebe utočilo 1000 voubloudů velikosti kuřete, anebo jedno kuře velikosti voublouda?
3: Čau, ani jedno, tyjo. To by byla apokalypsa, tyjo.
2: Kdybys musel
3: kuřecí, dokonce tyjo, to by udělal z toho
2: teoreticky. Kdybys musel do konce života jíst jedno jediné jídlo, které by to bylo?
3: Jo, tak to vím úplně přesně.
2: Ah, ok.
3: Pane s kuřecím a se špenátem a smetanovou omáčkou. To mám nejradši, to mám dokonce i za 13 minut hotový, když ví přesně ten postup v rychlosti.
2: Tyjo, fakt, jako, zní to dobře.
3: Tak jako penečka jsou 3 minutky, že jo? Zbytek, když člověk ví přesně postup a nezdržuje se,
2: badabing, tak to
3: jo, tak jako v restauraci to stojí 3 kg, doma to má člověk za 30 korun, třeba když se to spočítá.
2: Jasně, jo.
3: A chutná to líp, že jo?
2: Jo, tak
3: ty se musel vychloubit.
2: Ty jsi jako nezažil moje vaření teda v kuchyni. Kdyby tě unesl zloduch, chtěl bys, aby tě zachránil Bruce Willis, Chuck Norris nebo Steven Seagal?
3: Ty jo. No, já jsem to špatně slyšel, upřímně.
2: Kdyby tě unesl zloduch, chtěl bys, aby tě zachránil Bruce Willis, Chuck Norris nebo Steven Seagal?
3: Bruce Willis určitě. Legenda, svetrnostná pás.
2: Aha, ta další otázka je jako nejčeší, takže jako bach na to. Proč jsou poklopy kanálu kulací?
3: Jo, tak to je tím, aby se to ne, aby tam nikdo nespadl, protože když to nikdo pootevře, tak se to prostě vždycky nepropadne, jako nikdo. To je jednoduchý.
2: To je to, ale jednoduchý, to je jako možná jeden člověk za rok, který správně to řekne, ale to si
3: to je jednoduchý, tak jako to dává logiku.
2: Co považuješ za svůj největší životní úspěch? Kromě toho, že jsi správně odpověděl na otázku předtím.
3: Za svůj úspěch, ne?
2: No. Největší životní úspěch.
3: Takže jsem třeba si udělal svůj vlastní Open Air festival minulý rok.
2: Ok, a bude nějaký pokračování?
3: Jo, já jsem si řekl, že budu dělat každý 2 roky. Já chci být originální, chci dělat každý rok a chci, aby se lidi těšili, ale tím pádem budu mít větší jména.
2: Aha,
3: takže uvidíme, jak to dopadne.
2: Poslední otázka, tak bacha na tu flašku.
3: No.
2: Doplň větu, budu DJ dokud, ..
3: Dokud budeme na zemi všichni.
2: Tak jo, tak jdeme na tu flašku, už máš hotový? Jak
3: jo,
2: to s tím vypadá?
3: Jo, určitě.
2: Okay,
3: jo,
2: takže
3: vysunout,
2: teda už jsem smáky u toho nějakého sexu.
3: No, to je přesně ta spovědnice, to se úplně hodí. Zatím tak. čekám.
2: Ok, tak to je
3: dobrý.
2: Dobře, Dominik dělá tady pozitivní zvuky, vypadá to velice slibně, teď musíme dát do playeru. Šoupni to tam, teď jsem zvědavej. A vypadá to slibně.
3: Něco tam možná bude, ale to je.
2: Ok. Vypadá to velice slibně. Něco tam je.
3: Jo?
2: Ok, tak jo, tak když jsi ready, pustím jingle a jdeme na to, jo?
3: Jo.
2: Ok.

0: Takový happy ending mám rád.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Prosím tě, Netherlands, než se rozloučíme, řekni nám v rychlosti, kde ti uvidíme, uslyšíme live v nejbližší budoucnosti. Máš tam něco?
1: Teďka si dávám trošku menší pauzičku kvůli akci na příští rok, co se týče ten Open Air Festival a další vlastně teďka v tom říjnu, jak jsem říkal.
0: Jasně.
1: Všichni se to dozvíte určitě brzo.
0: Ok, a kdyby lidi chtěli přeci jenom vědět, teda dozvědět něco víc o tobě, jako najdou ti je online třeba na Instagram.
1: Přesně tak.
0: Takže stačí jenom zadat.
1: Instagram, přesně tak, DJ, podtržítko, subkultura, podtržítko CZ.
0: Jasně. Dobře, tak já děkuju, že jsi na nás udělal dneska čas, byť to bylo na začátku trošku stresující pro tebe.
1: Jo, tak všechno jedno poprvé, jak se říká, že?
0: Zvládl jsi to skvěle, tak ještě jednou díky.
1: A já taky díky moc.
0: Čau, čau.
1: Díky, čau.

Je skoro přesně 8 hodin, to znamená, že čas na zahraniční guest mix. Tentokrát to pochází z malého města, kousek od Barcelony, respektive od tam se narodil DJ, který má na starosti dnešní guest mix, a ten je George Privati, a jsem to vyslovím úplně správně. Každopádně je to člověk, který vydává kromě na vlastní label Laper Records, taky na Armada Subject, na Tour, na Tour Room a na Back to the Roots Records. Hraje pro Elro, jako známý španělský pořadatel Mejdanu, a kromě toho taky na Space Biza, Amnesia, Fabric, Ministry of Sound a spousta další. Takže 9 tady na Dance Radio Climax a George Privati.

with it, the groovy, the fine. Ooh la la la la la la.

i řešenou potom, že jelikož je ta Španěl, by to měl být spíš Jorge Prevati. Každopádně posloucháte Climax tady na Dance Radio.

Krása, přátelé, jdeme do finále, poslední 3 minuty Climaxu tady na Dance Radio. A poslední 3 minuty setu od španělského DJ Jorge Privati. Každopádně bych doporučil, abyste zůstali naladěný na 89 a na 102.9 FM. Ještě dnes večer uslyší ta Mambo Ibiza. Pak ještě Paul Oakenfold a jeho Planet Perfecto a česně před půlnocí Christian Valela.

Jestli chcete slyšet víc ode mě, tak najdete všechno z setí i party list, kde budu hrát na chrisadle.com. Já jsem Chris Sadle, díky, že jste poslouchali. Čau, čau.